blízko sodrevin. Čakal som, prahol som po tej jedinej. Tri noci spal som v kosodrevine. Čakal som, prahol som po tej jedinej. To moje čakanie za tebou šlo. Klopkalo na teba

že jak bude dále, odkud bym znal znatý. Vniskelem zastavu našu do pole belavu, bílu, červenu, máme do vysoka trematý.

zo zdaleka dzvinčutý bim, bam, bim, bam. Strapené nohy spočile bim, bam, bim, bam. Pod zeleným smerekom bim, bam, bim, bam. Hluboká jama kopaná bim, bam, bim, bam. Barz dlouho ťahajú bim, bam, bim, bam. Otce moho chovajú bim, bam, bim, bam. Zastaň zvin, bo hluchnu bim, bam, bim, bam. Perše kvite ja zložu bim, bam, bim, bam. Ticho, dzvin, bo hluchnu bim, bam, bim, bam.

Len ty slzy, to te isto. Na posteli sedeš sama, zo zdaleka smotrím na ťa. Nechceš vyčvať jistý, len ty slzy, to te isto. Dé odbíhle naše čase, zaď mu oči, nechco znati. Už ne slova nesuť čisté, len ty slzy, to te isto. Što bylo, už tak zistane. Im však se i tak nestane. Neznám, jak mám ty povistý, že len slzy, to te isto.